Iba iho iho au i kahi le i ua mai Iho ai lona nou e i ke iho ai Ai ua ke ia ua i ke iho nei Ke ahu mai nei ka mehe u hele heu